0: Yes, I'm back for the 2M status check. Alpha 14.
1: 14.
0: 23.
1: 23. 25.
0: 32.
1: 32.
0: 34.
2: 34.
0: 42.
1: 42.
0: 44.
1: 44.
0: 46.
1: 46.
0: 52.
3: 52.
0: 56.
1: 56.
0: 90. 90.
1: Alpha.
0: 10X21.
1: Alpha.
0: Delta 22.
1: Delta.
0: Delta 25.
1: 25.
0: Dash, complete 1.